I'm used to it by now. Just breathe.

Říci večer s Rádiem B.

Radio B.

Je 5 hodin na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

I'm used to it by now. Just breathe.

odpočíváš s Rádiem B.

shall get. Them that's not shall lose.

Kinky, huh, yo, huh, put it down.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

where you are tonight, huh?

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.

0: suffering. Once you create a little space between you and your mind, between you and your body, this is the end of suffering.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. Do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

about it on my Mike Larson. Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Je 9 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných $81.4 milionů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě. Hip-hopem na

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
5: Posloucháš Rovný beat na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Pace up. Tak ahoj, ahoj, zdraví vás Raskal, jako vždy v úterý večer od 8 nebo v pátek dopoledne od 10 s pořadem Bass Up na Rádiu B. A dneska to bude hodně o vokálových věcech, mám tady nějaký UK garážovky, nějaký breakbeaty a tak různé věci a začneme tady tím krásným hlasem. Je to producentka, zpěvačka Eliza Rose a tenhle ten track pojmenovala Pingers a vydala ho teďko v květnu na Fabric Records, takže přeju příjemný poslech na Rádiu B.

No jako další věc si dáme umělce, který se říká Chrisem. A společně s Jembouem udělali track, který se jmenuje Faux Pass. A vyšlo to na H3 Records, taky květnová záležitost.

No a na Rádiu B budeme v klídku pokračovat a dáme si nějaký breakbeatový věci. Tohle to dělal Bowser, FM Free a M Breaks a track se jmenuje Bullshit. A jinak musím trošku pohovořit o poslední akci Breakin, která byla teďko v pátek v klubu Cíl na Žižkově. Bylo to hodně povedený, nebylo moc lidí, ale parádně jsme si všichni zahráli a končilo se někdy v 5 ráno, takže mejdan jak má bejt. Takže je to docela dobrý klubík s dobrým zvukem i prostorově, takže určitě někdy se zajděte podívat na nějaký mejdan. Bylo to fajn.

No, hned navážeme další peckou, tohle je opravdu, to mě baví a je to Wes Weaver, track se jmenuje Die Welker, vyšlo to na Dirty Kitchen Rave, květnová záležitost, třítrackový EPčko, který se takhle jmenuje i, takže klidně vyhledejte, je to pecka.

No a přátelé, teď v Bejsapu trošku zhutníme. Tohle ten track dělal Hynix a Vitamin G. Jmenuje se Don't Ask Why. A je to z čtyřtrackovýho EP, který vyšlo v květnu na značce White Peach. A nese stejnojmenej název jako tenhle ten track. Posloucháte Rádio Bčko.

0: just have a word with yourself.
1: No a tohle to už je nádherná věc, dělal jí Bloklep, jmenuje se Switch. A je to z EPčka, který se jmenuje My Way, 5 tracků, vyšlo to na Judder, taky květnová novinka. Snažím se pouštět vždycky novinky, takže je to přísun nové hudby na Rádiu B hlavně a pro vás.

a budeme pokračovat ještě další temnotou. Tuhle tu výjezd dělal Xai a Somebody a na majku je Donny Rampage. A vyšlo to na Solitude UK a jmenuje se to Turn Up a Agasavara a Warrior to remixovali. Posloucháš Bass Up? What? And them dead. Yo.

Tak a další květnovou záležitost, tady mám taky podobnou vokálovou věc, dělali Bass Dominators a Joker, vyšlo to na Criminal Records Digital a jmenuje se to True Crime. Posloucháte Rádio Bčko a zdraví vás DJ Rascal.

No a tohle ta věc mě hodně baví, úplně mi to leze pod kůži a dělal to cosi a track se jmenuje Everybody Now, a taky květnová věc. Vyšlo to na Extra Spicy, dvoutrackový EPčko a fakt je to pecka. Pecka, big up, cosi.

A pokračujeme dál v téhle jízdě v pořadu Bass Up na rádiu B. A tohle je producent Shift. A track se jmenuje Ladies and Gentlemen. Vyšlo to na The Rust Music. Samozřejmě novinka z května, takže užívejte. Nicméně jsem chtěl pohovořit o tom, že včera bylo 1. června a web Juno Download ukončilo svoji činnost, takže se tam nedají už kupovat tracky, prostě úplně web je pozastavený. Když jsem si to dal do AI, proč, tak důvod je prostě slabý prodej a velký náklady na údržbu serverů a veškerý prostě techniky, takže už se to asi nevyplatilo. Hold Spotify a různé jiné platformy všechno požerou, takže je mi to dost líto. Koupoval jsem tam dost muziky a hledal inspiraci do Bass Upu, nicméně musím začít někde jinde. Je tady hodně těch platform, takže je to škoda. Posloucháš Rádio B.

No a dáme si ještě jednou ten track Tarnap, tentokrát nezremixovaný. Je to producent Xai a Somebody. A moc mě to baví tyhle ty věci, takže proč si to nedát? A je to bass music do tohohle z toho pořadu Bass Up, takže pojďme na to. Posloucháš Radio B.

Tak a v pořadu Bassav jsme za půlkou. Vrátíme se zase k breakbeatu. Producent On The Mic, můj oblíbenec, společně dělal track s Tech Shields. Jmenuje se Get Barnett a vyšlo to na Ravesta Records, tak je teďko v květnu. Nicméně to je hrozně produktivní týpek On The Mic a možná vydá týdně 2-3 tracky, takže

hrává On the Mic a následovat bude takový tučnější, hutnější track od doktora Robertse a jmenuje se Saunders. Vyšlo to na Dopamin Audio, teďko třítrackový EPčko. Baví mě doktor Roberts, taky má příjemné věci, je to šikovnej týpek a hodně ho dávám.

No a mám tady takový electro break od This Is Fun. Vyšlo to taky na Ravesta Records a jmenuje se to On The Move.

No a posloucháte pořád Bass Up. Zdraví vás DJ Raskal. Mám tady track, který dělal Shaking a Clearcast. Jmenuje se Body. Vyšlo to na Love Club. A taky květnová novinka. Bass, bass, bass, bass up. A big up.

No, teďko navážeme další super trackem, dělal ho Asher a Killapi. A jmenuje se Ashdem a vyšlo to na Loving Alliance. Like them.

Ask them, gas them, like them.

No a máme tady, přátelé, konec Bassupu, 53. díl nám opět utekl jak nic a končíme trackem od ATWV a Interplanetary Criminal a ještě na tom spolupracoval Main Face a vyšlo to na ATWV Records a track se jmenuje Twisted. Jinak si mějte moc hezky, děkuju za poslech a všechny moje Bassupy jsou na Soundcloudu Rádia B a můžete klidně psát, co byste rádi slyšeli nebo co se vám líbilo, nelíbilo. Rád odpovím i do chatu, takže užívejte krásný dny, teplý a mějte se fajn. Zdraví vás Rádio Bčko.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

podcastu z Rounického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. Rapová hodina na Rádiu B. Já doufám, že se máte všichni fajn, že si užíváte už takového toho letního vibu, se nám to pěkně rozjíždí, takže doufám, že jste naladěný na dnešní rapovou hodinku a společně se mnou si užijete dnešní výběr, který jsem pro vás připravil. Dneska si dáme klasický boom bap, jak jste zvyklí, spousta novinek, nějaký klasiky, nějaký ty rubriky, který máte rádi, prostě to, kvůli čemu si pořád boom bap pouštíte, takže udělejte si pohodlí a jdeme to rozjet. Jako první si dáme borce z Queensu z New Yorku, který mu je už 41 let, ale vůbec na to nevypadá, je to týpek, který se říká Action Bronson. A musím říct, že tenhle borec mě moc baví. Přednedávnem vydal nový album s názvem Planet Frog a za mě velice povedený. No a právě z tohle alba si pouštíme první dnešní skladbu, která se jmenuje Olympic Wins Carter. Je to track s pěkně letním vibem, takže to nás naladí na dnešní díl pořadu Boom Bap. Pojďme na to. Boom Bap začíná. Já vám přeju příjemný poslech. Yeah.

Ladíš Bubeb na Rádiu Bčko dohrála nám první petelice dnešního dílu Action Bronson a track Olympic Wins Carter. Za mě velice příjemná věc, takhle na začátek, velká pohodička. No a budeme pokračovat taky s pohodičkou, i když trošku už přitvrdíme. Zavítáme do Británie, čeká nás takovej vlastně nová krev britského underground rapu, který si říká Barry Darkley. Myslím si, že o tomhle borcovi ještě hodně uslyšíme. Díky takovýmhle lidem, jako je Barry Darkley, rozhodně underground má šanci znít v našich reprácích ještě pěkně dlouho. Takže pojďme na to, dáme si jeho novou věc s názvem One Two, kde se o beat postaral producent, který si říká Cass Beats, a za mě velice povedený spojení těchto dvou zabijáků. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Tak jo, dohrála nám další petelice dnešního dílu pořadu Boom Bap, tentokrát Barry Darkly a track 1-2, kde se o beat postaral producent Cass Beats. No a my budeme dál pokračovat v téhle letní atmosféře, v tomhle vibeu. Další věc, co nás čeká, se jmenuje My Moment. Tam se o beat postaral borec z Ohio, Slick Kruger, a na majku zazní hnedka dvojka borců a je to Ski a alias Molombo z Německa. Za mě výborná věc, která se rozhodně hodí k letním dnům na pláži nebo někde u vody, k letnímu drinku. Prostě velká pohodička, pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.

0: novou skladbu Williams for Hire a za mě vychytaná záležitost, která nesmí v dnešním boombapu chybět, tak pojďme na to.
1: Aha. See that title. Thought you motherfuckers knew.

asi nejzajímavější a to je nový album Rago Union, který se jmenuje Necorrectum, dlouho očekávaná věc a já jsem se na to moc těšil a musím říct, že mě to rozhodně nesklamalo. Kato prostě sází jeden bar za druhým a musím říct, že v tomhle z tom albu jsou slyšet neskutečný punchliny, takže Kato trošku přitvrdil. No a vybral jsem skladbu, která se mi líbí velice, tam jsou ty punchliny fakt jako extrémní. Track se jmenuje Aby bylo trapno, no já myslím, že Kato pěkně naložil a rozhodně to musí dneska zaznít, takže pojďme na to, tohle jsou pra...

0: jedno.
1: No tak co, bando, jak se vám líbí nový Prago? Za mě hodně v pohodě teda. Album Nekorektum rozhodně doporučuji poslechnout celý, my jsme si dávali skladbu, aby bylo trapno. Kato je prostě ďábel, tu češtinu, kterou on dává do těch textů, neumí nikdo jiný a je to prostě velký floutek. No ale nicméně já jsem slíbil, že si dáme 3 skladby z Čech, takže pokračujeme dál. Další, co si pustíme, je taky nová věc a to je Filip Konvalinka s DJem Fatem, který vydali nový album, který se jmenuje 2 mouchy jednou ranou, to rozhodně doporučuji taky poslechnout. My si dáme skladbu Starý psi, kde se na featu objevil taky Rest, který je vlastně, bo byl dlouholetý parťák DJ Fata, no a v téhle skladbě rozhodně je slyšet, že tohle spojení vždycky stálo za to, tak pojďme na to, skladba Starý psi, Filip Konvalinka, DJ Fate a na featu Rest.
2: Tak se nám konečně rozehnali mapky, drazí posluchači. Konečně přestalo chcát a foukat a vylezlo slunce a vy jste si naladili svoji vlnu, co vás zarozili, ať jste v zácpě, u plotny nebo v kanclu. To víte, Starý psi, klasická flow, rebeser, vítek, jasný postoj, Filipa Rest.

0: a žádnej stres.
1: Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko a my si právě dáváme rubriku Česká pecka, která dneska obsahuje 3 skladby a jdeme s ní taky do finále, takže si dáváme poslední, 3. track Český pecky. Tentokrát to bude alternativní kapela Past. Vydali nový album Fotr, za mě velice povedený na začátku, první 3 skladby jsou hodně bumbepový, takže to mě baví mega. No a já jsem pro vás vybral track Algoritmy, kde je taky DJ Maro a musím říct, že tahle věc mě baví mega moc a pojďme si poslechnout, co pro nás v dnešním světě znamenají Algoritmy podle kapely Past.
2: Yeah.

Pice, já musím říct, že všechny tři mě bavěj, bylo to povedený, já jsem asi nikdy nehrál v tomhle pořadu tři český skladby, takže taková menší premiéra, ale řekl jsem si, že tohle to prostě musím udělat. A myslím, že to byl správný krok, takže nakonec jsme si dávali kapelu Pass, DJ Maro a track Algoritmy a takový současný téma docela, no. Musím říct, že to docela vystihli. No nicméně, my se pojďme přesunout už do...

0: Soul Assassins 2 a track Back Up of Me, kde se na majku objeví Buck 50, neskutečná petelice, kterou si dáváme právě teď v Bumbepu na Bčku, takže teď jdeme zase do starých vod klasického rapu, no a za chvilku si dáme rubriku Album, takže příjemný poslech i nadále a užívejte poslech.
1: Yo, yo, what's up, man?
2: What's up, bug, what?
1: Yo, why don't you hit me? Come up off this record, man. I got this heat, man.
2: Okay, let's lace it. All right. Down.

ladíš Rádio Béčko a pořad Boom Bap. No a samozřejmě ani dnes nesmí chybět rubrika Album, kde si dáme dvě skladby z alba, který jsem pro vás vybral. Dneska jsem vybral Borce ze Švédska a tím je Prop Dylan. Vybral jsem album, jeho nový album s názvem Soul Searching. Prop Dylan. Vybral jsem album, jeho nový album s názvem Soul Searching. Jinak taky Prop Dylan vystoupil

0: poslechnout. Jako vždy jsem vybral dvě skladby, tentokrát to bude track s názvem Classic Record a druhý bude track s názvem Optimistic. Pojďme na to, rubrika Album v Bumbepu na Bčku právě teď.
1: I just want to carry on the tradition of the essence of life, you know, the classic era.

0: zkusíme dát taky rubriku Classy, která nesmí chybět. Dneska jsem vybral borce z LA, kterými nejsou nikdo jiný než Dilated Peoples, který taky mimochodem vystoupí už 27. června na pražské Štvanici na akci Mystic Skate Cup 2026. Skvělá akce, jestli máte rádi skatey, skateový závody a všechno kolem toho, tak doporučuji dorazit, bude to velký a tenhle ten koncert bude jenom perlička na konci a věřím tomu, že to bude skvělý. Dilated nikdy nesklamali, viděl jsem je dvakrát a vždycky to stálo za to, takže doražte, vidíme se tam, já tam určitě budu a my si dáme jich legendární věc alba Platform a stejnou jmenou skladbu si právě pouštíme. Bubepu na Bčku v rubrice Classic, za chvilku se loučíme, takže ještě užívejte poslední chvíle dnešního Bubepu. Jdeme na to.
1: Aha, yeah. The platform sound.

No tak jo, moji milí, ta chvíle zase přišla, jsme na konci dnešního bumbepu, uteklo to zase neskutečně rychle, téměř jako jamajský sprinter před dopingovou kontrolou. Já bych vám chtěl všem poděkovat za dnešní poslech, doufám, že jste si to užili, že vás dnešní výběr, který jsem připravil, bavil, a jestli vy máte nějaký tipy třeba pro příště, který bych měl zahrát, nebo byste rádi slyšeli v dalším díle Bumbepu, tak mi klidně pošlete na e-mail lobo@radiob.cz a já to proberu a třeba něco zařadím. Každopádně ještě jednou velký díky za vaši podporu, bez toho by to nešlo. No a my si nakonec dáme samozřejmě Wu-Tang, ale ještě předtím tady mám takovou zajímavost o Wu-Tang, protože oni chystají návrat do herního průmyslu, po 25 letech chystají novou gamesu s názvem Wu-Tang Rise of the Deceiver, takže uvidíme, s čím přijdou, já nejsem úplně nějaký velký gamer, ale tohle bych si možná zamačkal, čekám nějakou mlátičku ve stylu Shaolin, takže uvidíme, co nás čeká. No ale my si samozřejmě taky něco od Wu-Tang pustíme, tentokrát to bude něco od Raekwona, track s názvem 247365, kde je taky na majku MC Supra. No a my se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Bumbap na Rádiu Bčko. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

se tu snažím představit si nepředstavitelný, ale kdybych s tím přestal, moje myšlenky jsou temný, takže musím, jinak se dusím, prostor se zmenšuje, bez dobra dojde k implozi, já nechci

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Zpomal s náma. Na beď.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Exkluzivně. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřeb. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Teď se držte, je tu warm-up na Bčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Čau, zdraví vás Mikim. A teď uslyšíte můj set pro pořad exkluziv na Rádiu.

Ahoj, ahoj. 22. hodina právě odbyla a já tě vítám při poslechu pořadu Houpando Grande na vlnách Rádia B. Jmenuji se Antonín Padrta a mám tady pro tebe nachystanou parádní houzovou hodinku, takže nastraž uši, udělej pohodlí a pojď to se mnou pořádně rozhoupat.

Everything is fine.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

the soul in a bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč, to dá rozum.

0: rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky, šestiletý. Já myslím, že má vkus ta holčička moje.

A zdravím Dianku, ahoj. A se je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

Vašku, si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Mišmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě i Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

tohle překvapilo. Jsou Mode Step, známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step

Díky Big Shocku za to, že mi kryjou záda. Dám si kafíčko, bez cukru, hezky, s mlíčkem. A budou se dít věci v tomhle roce. Už se na to

reklamní vložku máme za sebou. A jedeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezená. Když Polis, možná Roman bude pan Odvárka. AKA samozřejmě.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

0: A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Aj do toho, mišmaše.

Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Posloucháš pořád myšmaš. Posloucháš pořád myšmaš. A že tomu teda je myšmaš.

jak to Manic. Wow, hodím si a věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hampa packovala, kdybych nezahrál. 4. února Broxy a nejen tam, nicméně Broxy bude i moje maličkost.

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Rounického studia, právě jeho, a následně pokračuje DJ Cynic a jeho Malý pátek. Každopádně, když už máme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník Šopa rád. A Gypsy

0: Je půlnoc na Rádiu B.
1: Jack.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

शर हर हर हर शर जय जय जय शर हर हर हर शर।

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drum and bassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.